česku, z Božaja pasty u zlárnu i tresku. Je z tomu kamo jelenských mirov, a si Dabrova, som Mária, karamba, karambita, tak mi čupu, dede vrát.